0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Úspešná manažérka úspešných umelcov. Roky verne stála po boku svojho manžela Mekyho Žbírku. Okrem manželského zväzku a dvoch detí ich spájala aj práca. Bola jeho manažérkou, pomáhala mu s organizáciou koncertov, vozila ho za pracovnými povinnosťami. Teraz organizuje rôzne podujatia na jeho pamiatku. Aktuálne manažuje českú speváčku Leny a pomáha aj svojmu synovi Davidovi. Vyštudovala ekonómiu, rada číta a rada sa ocitne aj pri mori pred všetkým v Grécku. Katarína alebo aj Kateřina Žbírková je u nás. Vítajte, dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás.
1: No, vy ste tu dnes celý deň v Bratislave, máte tu také drobné pracovné povinnosti. Rada sa vraciate do rodného mesta svojho manžela?
2: Moc ráda a dneska jsem se prošla i po Strakový ulici, kde jsme vlastně bydleli s Mekym hned po svatbě. Tam se narodila i naše dcera Linda a tak, takže pro mě je to hodně emočně, vždycky si vzpomenu na spousty věcí a Meky mě rád vždycky vodil na Gunduličovu ulici, kde se narodil zase on, takže mám to tady ráda, ráda se vracím.
1: Poznáte to, tu já jsem hovorila o tom, že moja mama učila Mekyho
2: na Sibírskej.
1: Sibírska, tak aj to jste věděli, poznáte jo. Bratislavu dobře.
2: Jsem tady žila 4 roky vlastně a vlastně ty nejhezčí léta, začátek manželství, jak to tak bývá, a narození prvního dítěte jsem prožila tady.
1: Kateřina Žbírková je s námi, bude s námi aj do polnoci. Pri mixe je Boris Lozán, pri mikrofóne Kata Martinková. Želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko,

0: Kateřina Žbírková je dnes s nami v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko, manažérka umelcov, manažérka Mekyho Žbírku, samozrejme nám dobre známeho. A začnem ja tak pri spomienkach. Keď človek smúti, tak naozaj sa mu vynára samé také smutné pocity, ale zase počase, keď už ten najväčší smutok odíde, tak ako keby si začal rozpomínať na tie krásne spomienky, na to pekné, čo s daným človekom prežije. Meky už tu nie je 5 rokov, takže máte to aj vy tak nejako, že už len to pekné zostáva?
1: Já jsem se vlastně od začátku snažila, aby ty vzpomínky na Mekyho nebyly úplně smutný a myslím si, že by to tak chtěl i Meky sám. Snažila jsem se ze sebe vydolovat ty pozitivní nějaký prostě pocity a nějakým způsobem tím, že jsem žila pořád s jeho tvorbou, s jeho skladbama, že jsem se snažila ten jeho odkaz pořád posouvat, tak jsem měla takový pocit, že ten Meky pořád se mnou je a nakonec každý rok to bylo rok bez Mekyho a přece s Mekym, 2 roky bez Mekyho a přece s Mekym a teď máme 5 let bez Mekyho a přece s Mekym. A já ten pocit pořád v sobě živím a myslím si, že mi to pomohlo v tom nejhorším období, kdy já, kdybych se nějakým způsobem utápěla v tom smutku, tak by mě to úplně zničilo a to si myslím, že by ani Meky nechtěl.
0: To ste krásne povedali. Čo vám najviac chýba? Predsa len sa opýtam v súvislosti s Mekym, pretože 5 rokov už nie je súčasťou vášho každodenného života.
1: Myslím si, že nejvíc mi chybí jeho humor, pretože on dokázal v každej situácii, byť byla jako kritická, nebo prostě jsme se pohádali, anebo se něco dělo, co nebylo úplně příjemný, tak on dokázal vždycky nějakým forkem a nějakým prostě nějakou větičkou to odlehčit a dokázal mě prostě hodit úplně někam jinam, že jsem se s ním ani třeba nemohla hádat a tak dále. Takže to mě chybí nejvíc. Můj syn podobný styl humoru má, ale protože žije v Londýně, tak si ho tak neužiju. Takže to mě asi chybí nejvíc.
0: Mně se nedávno do ruk dostala luxusná kniha z vydavatelstva IKAR, volá sa Roky a dní a ta kniha je naozaj neskutočná, lebo je plná fotografií, nádherných fotiek, spomienkových fotiek z Mekyho detstva, z Mekyho mladých čias, rôznych textov, ktoré sú písané aj ručne, čiže naozaj je to taká veľmi príťažlivá publikácia. Verím, že ju máte aj vy doma. Či si vy prelistujete niekedy takúto knižku?
1: Je to proste speciálna kniha. My sme ji nazvali tak trochu ako memory book, kromě toho, že se jmenuje Roky a dni. Protože tam sú ty vzpomínky, o ktorých ste mluvila. A právě třeba jsou tam speciální rozhovory s různýma lidma, který Mekyho provázeli životem, ať už soukromým životem nebo pracovním. A třeba zrovna, když mluvíme o tom humoru, tak rozhovor s Denisou, s Mekyho dcerou, první dcerou, je tam nazvaný Sranda a disciplína, který vlastně odpovídá tomu Mekyho nastavení a jsou tam některé jeho výchovné metody ještě z těch dob, kdy byla Deniska malá, takže jsou tam takový rozhovory, které nikdy nebyly a samozřejmě jste mluvila i o těch fotkách a tak já jsem v těch fotkách ležela, já jsem je vybírala, já jsem otevřela ty krabice plný fotek. Těch fotek je tam víc než 200 od 20 různých fotografů. To byla neskutečná práce, nejenom moje to najít, ale i paní grafičky a potom paní Belopotocký, která to všechno dávala nějakým způsobem dohromady, dohodla se s fotografama. Nebyla to jednoduchá činnost a je to určitě něco, co vám ty vzpomínky vyvolává a co si ráda otevřu. Kromě toho, že tam je samozřejmě i vinyl s Mekyho konceptem nebo fan magazín a tak. Je to taková fakt super vzpomínková kniha.
0: Speciálna.
1: Speciální, který fanoušci, některý už jí mají a doufám, že ještě další si ji koupí, protože to jsou věci, které se neopakují, je to limitka. Takže nevím, kolik kusů ještě zbývá, ale moc jich není.
0: A máte tam nějakou oblíbenou fotku alebo nějaký oblíbený moment v té knížce, tak co se ráda při tom vždy zastavíte?
1: Já myslím, že tam je těch momentů víc, určitě to není jeden, ale jsou tam zajímavý momenty, který vlastně já jsem nikdy nečetla rozhovor s Mekyho, nebo znám Mekyho producenta, německýho producenta Rainera Felsena a Honzovi Vedralovi, který dělal ty rozhovory do té knihy, se podařilo s ním spojit, zajel si do Hamburku a udělal s ním rozhovor o Mekym, kde ho ten Rainer ospěvuje a jsou to úplně jiný pohledy na Mackieho, než já znám, takže já jsem se tam dozvěděla spousty věcí, které jsem předtím nevěděla, a to jsou věci, že nemůžu vybrat jeden moment, ale zrovna takový překvapáky jsem tam našla.
0: Tak je to tak, že keď jsme aj někdy velmi blízko při člověku, tak nevidíme něco tak jasně jako někdo z větší dálky.
1: A něco se stalo i předtím, než jsem Mackieho poznala, to je další věc.
0: Že jste neboli svědkem těch udalostí. Prežil Macky Šbírka neuvěřitelně úspěšný život, profesionální život, zapísal se navždy do dějin československé populární hudby. Čím to bylo podle vás, že byl taký úspěšný? Co se spájalo v té jeho osobnosti, že to dotáhl naozaj na nejvyšší možný piedestal v rámci té muziky?
1: Já si myslím, že to byla kombinace různých faktorů. On mi vždycky říkal, že on je takový spojení toho anglického a slovenského, což vlastně byl. Maminka byla Angličanka Mackieho a tatínek byl Slovák ze středního Slovenska. Takže byla to taková zvláštní kombinace, která se projevovala i v té jeho tvorbě. Takže on mi říkal, že třeba Atlantida nebo Balada o polných vtákoch nemá nic společného s anglickou popkulturou nebo s anglickýma skladbama, že to jsou čistě slovenský skladby. A na druhé straně tam byly skladby jako Mám rád nebo Zažni, který v sobě nesli takový ten odkaz Beatles a tak dále. Takže ta kombinace byla speciální, ale samozřejmě tam byla i jeho píle, neuvěřitelná pracovitost. A myslím si, že i zpěvácký talent, na kterým samozřejmě pracoval, chodil na zpěv k panu Tugendlíbovi, ale on nedokázal zaspívat falešnou notu. Prostě to pan Adrian Kokoš, dirigent, vždycky říkal, že se první houslisti na něj koukali a nikdy neodhalili, že by zaspíval falešně. Takže to všechno dohromady, myslím, že bylo, hrálo roli.
0: Kateřina Šbírková je s námi, kdo má chuť. Pýtať sa má dnes jedinečnú možnosť. Facebook Rádia Slovensko je k dispozícii. Maily posielajte na adresu slovensko@rozhlas.sk a SMSky na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text.

0: Mám rád a Miroslav Šbírka v Rádiu Slovensko a jeho manželka, manažérka Kateřina Šbírková je dnes u nás, čo sa samozrejme veľmi tešíme. Len tak ležať na Floride, to sa spievalo v tejto pesničke, vy ste vraveli, že teda zďaleka na Floride tá pesnička nevznikla.
1: Meky ji složil v Tatrách na Štrbském plesu. Když my jsme s dětma lyžovali, tak on si vzal kytaru a byl na pokoji a složil tenhle text, i písničku, i hudbu. A já mu říkám, jako jak se ti dostala Florida, len tak ležať na Floridě, když tady všude sníh, prostě zima. Cesty inspirace jsou nevyspytatelné, takže mám rád navždy spojený s Tatrama.
0: To je zaujímavé. No poďme sa pozrieť aj na váš taký tínedžerský život a vôbec na vaše študijné časy. Vy ste boli tínedžerka, ktorá počúvala hudbu, ktorá bola fanúšičkou niekoho?
1: Určite ja som samozrejme ako tínedžer, každý tínedžer poslouchá nejakú muziku, ale my sme trošku byli odtržení, ja som vlastne, bylo socializmus, my sme to nemieli tak jednoduchý ako tady v Bratislave, že bychom poslouchali rakouský rádio nebo televizi, takže jsme se těžko dostávali k těm zahraničním nahrávkám, ale já měla ráda třeba Chrise Normana a kapelu Smokey a tak dále. A pamatuju si, že jsem hlasovala i do Zlatého Slavíka, když to Meky vyhrál za Mekyho.
0: Za Mekyho? Takže jste byli i jeho fanušičkou?
1: V podstatě jo, protože ještě rok předtím jsem hlasovala za Víťu Vávru, holka s citronovou šálou. Abych se později dozvěděla, když jsme s Mekym někde byli v šatně a byl tam i Víťa Vávra, že Víťa Vávra je velký obdivovatel kapely Kinks a to byla Mekyho oblíbená kapela. Takže si s Mekym notovali v šatně Kinksy. Takže já jsem měla dva svý idoly v jedné šatně. Tak já jsem měla takovýhle idoly a samozřejmě, když jsem poznala Mekyho, tak on zjistil, že jsem úplně nevzdělaná v té hudbě. A začal do mě prostě ládovat Eurythmics, Depeche Mode a tak dále. Takže hudbu, takovou progresivnější hudbu té doby, protože Meky vždycky sledoval trendy.
0: Ano, vlastně to bylo aj počut na jeho tvorbě.
1: Přesně tak, a snažil se prostě nějakým způsobem držet ten krok s tou současnou hudbou, takže mě absolutně vzdělal a dokonce to mám až do dneška, teď to převzal můj syn, tuhle úlohu, teď mi poslal, jmenuje se to New Stuff for Mom, takže pro maminku jakoby nový skladby, ale já mám takovou jako nějakou v sobě, že zpěvák musí být vždycky nějaký hezký nebo přitažlivý, tak on mi říká, mami, tady máš ty nový skladby, ale nevím, jak hezký jsou ty zpěváci, to nedokážu posoudit. Takže Meky mě trošku vzdělal v té hudbě a myslím si, že teď už sama jakoby se snažím se v tom vzdělávat, tak to je něco, co jako teenager jsem neměla úplně. Ale tím, že jsem Mekyho poznala, když mi bylo 18, tak velmi skoro jsem se k tomu dostala.
0: A vy zpíváte?
1: Já jsem úplnej analfabet, co se týče zpívání. Meky mi říkal, že kdybych já někdy zpívala, tak by to muselo být něco hodně alternativního.
0: Aby se to dalo zvládnout, ne?
1: Ale musím říct, že proto nespívám, že já mám absolutně sluch a vím, že je něco falešně, takže já se slyším, že jsem falešná. Nemám nějaký propojení toho mozku s tím zpěvem.
0: Zpívám. To je zaujímavá kombinácia. Alebo niekto
1: takže
0: toho...
1: já absolutně vím, že zpívám falešně, takže se do toho nehrabu.
0: To je milé, takýto sebakritický prístup. Ale máte skúsenosť s herectvom z mladých čias. Vy ste hrávali a dokonca recitovali ako mladá slečna.
1: Je to pravda, já už jsem na to úplně zapomněla. Teď mi to připomněli, když jsem křtila knihu Miroslava Válka. Speciální knihu, tak mi to připomněli, že já jsem chodila do dramatického kroužku celou základní školu. Pampelíšek se jmenoval. A dokonce jsem soutěžila s básní Miroslava Válka v soutěži Pražské vajíčko a tam jsem i vyhrála s tou jeho básní. Takže já mám takovouhle historii. Nikdy jsem dokonce na Google, když se mě vygooglíte, tak tam máte Kateřina Šbírková herečka, což mě samotnou překvapilo, protože jsem vystudovala ekonomii a vlastně nikdy jsem nic nehrála, ale jakoby na základní škole jsem herečkou byla.
0: Áno. A máte skúsenosť s recitovaním aj mimochodom, teda keď už ste spomenuli Miroslava Válka, tak aj jeho texty spieval Meky, Jesenná láska. To je príklad za všetky, to je prenádherný text.
1: Krásny text a ja som dokonce dneska na ten křest přinesla Mekym psaný poznámky, kde si vypsal další básne Miroslava Válka, ktorý by ešte niekdy chtěl naspívat. Bohužel k tomu nedošlo, ale tyhle básne naštěstí zůstaly a sú i v té knize, co som dneska křtila, takže musím říct, že se to tak potkalo, až mě to dojalo.
0: No povedali ste, že ste vyštudovaná ekonomka, promovaná ekonomka. A to si hovorím, že to je presne to vzdelanie, ktoré sa zišlo do tohto vášho manželsko-profesionálneho vzťahu, pretože vy ste roky pracovali po boku Mekyho, viedli ste mu agendu, teda zrejme aj ekonomickú agendu, takže vhodné povolanie. Robili ste niekedy aj niečo iné s tou ekonomiou, alebo?
1: Ne, práve, pretože vlastne naša Linda sa narodila vlastně 3/4 roku potom, co jsem já odpromovala na vysoké škole ekonomické. Takže pak se narodili obě děti, Linda za 4 roky, David. Já vlastně jsem to nedělala celou dobu, protože někdo se o ty děti starat musel, protože Meky měl náročný povolání časově, tak rozhodně mi sice pomáhal, ale jsem to byla já, kdo ty děti šéfoval, piplal a tak dále, vozili na kroužky a tak. Až v momentě, kdy ty děti byly začaly být samostatný, tak já jsem mohla nějakým způsobem se realizovat. No a tam právě přišel Meky a řekl mi, no teď máš na to školu.
0: Takže tak to dělej.
1: Tady dělej, tady máš smlouvy, tady máš. A vzhledem k tomu, že občas udělal hodně velký zmatek v té organizaci, tak jsem si řekla, že to radši vezmu do ruky a tam to začalo, ale to bylo až někdy prostě po roku 2000, kdy opravdu těm dětem bylo 7, 8 a víc let. Do té doby jsem byla máma na plný úvazek.
0: Mať na to školu, to je jedna vec, ale vy ste podľa mňa rodený manažér. Vy sa v tom tak fantasticky ste našli. Vy ste úspešná manažérka, naozaj.
1: Tak ja som vystudovala obchodní fakultu, takže to trošku k tomu blízko mělo. Ale, jak říkám, jakoby ty skúsenosti z toho studia...
0: To už za pochodu ste sa učili.
1: A hlavně showbiznis je trošku jiný druh podnikání a vůbec jakoby biznisu, než když jste šéfem nějakého normálního podniku. Takže já jsem docela takový plánovač, člověk organizovaný a v tom showbiznisu jsem se musela naučit tý improvizaci, což mě teda ten Meky vyškolil velice a přestala jsem se hroutit z toho, že se ze dne na den změní věci a tak. Takže vyškolila jsem se dost a myslím si, že po tom Mekyho odchodu jsem přemýšlela, jestli vůbec chci v tom pokračovat, že jsem to dělala spíš kvůli tomu Mekymu, abych mu udělala ten komfort, aby on se mohl soustředit na to umění. No ale nakonec jsem si řekla, že by bylo škoda to zahodit, tyhle ty zkušenosti a že v tom budu pokračovat.
0: A ešte jedna vec je na tomto vašom povolaní taká veľmi zaujímavá, že áno, na jednej strane je to o ekonomickom vzdelaní, o tom, aby človek vedel manažovať, aby bol naozaj veľmi racionálne nastavený, ale na druhej strane pracuje s umelcom, ktorý má zvyčajne veľmi krehkú a citlivú dušu, čiže zrejme aj preto to musí mať nejaký cit, aby toho umelca motivoval, nenahneval.
1: aby... To ste řekla perfektne.
0: No tak áno.
1: Úplne přesně, protože samozřejmě já, když jsem přišla s nějakýma svýma organizačníma nebo promo nápadama, udělejme tohle, tohle a Meky zrovna tvořil, tak jako bych vám ho nepřála vidět, jako to nebyl zrovna takovej jako beránek, takže on dokázal si prostě ten svůj prostor vymezit a tam jsem se to naučila. A to je samozřejmě něco, co musí mít proto člověk city a postupně to zjišťuje. Já jsem se to naučila, teďka se mi to hodně hodí a myslím si, že musíte najít ten balanc a musíte vystihnout ten moment, kdy můžete přijít s něčím jako pojď a uděláme promo. Když zrovna teda se něco děje tvořivýho, tak musíte být chvilku v klidu.
0: V pozadí.
1: Jo, jo.

0: Napísala Eva do Nočnej pyramídy Rádia Slovenska a veľmi zaujímavú otázku mám pre vás, pani Kateřina Žbírková, ktorá je dnes u nás.
1: Katkariš, tak?
0: Váš manžel, prosím?
1: Katkariš.
0: Katka? On vás volal Katka? Mm-hmm. Váš manžel? Ja. Takže Katka vám je najlepšie? Katka? Najpríjemnejšie?
1: Česne, napísal tá písnička Katrin. Ja ťa veľmi ľúbim, sa menuje Katka.
0: Áno, tak Katka Žbírková je u nás. Váš manžel bol obklopený nezvyčajnou láskou množstva fanúšikov, píše Eva. Bol milovaný ženami všetkých vekových kategórií. Kedy ste najviac žiarlili? A či vôbec?
1: Ja nejsem žiarlivostný typ, takže to byla moje výhoda velká. A taky vím, že spousta těch faninek, který ho měli rádi, mě nějakým způsobem adoptovali a akceptovali. A strašně si to vážím a vlastně mě podporují do dneška, takže to mě tak jako strašně hřeje na duši, že já jsem někdy s těma faninkama neměla problém. A nevím, bylo to takový nějaký vzájemný respekt a nikdy mě to neštvalo, naopak jsem byla ráda, že se jim Meky líbí.

0: nebo Mekina Veky, takový rokovější koncerty, a teď máme Symphonic Night koncerty, který už nějaký proběhly, dokonce i tady v téhle budově ve velkém sále ve Slovenském rozhlasu a tak dále. A zase znova a pořád mě žádají o to, tentokrát to bude na zámku Šimák v Pezinku.
1: V septembru, 6. septembra, dobře si pamatám.
0: 6. septembra, legendární místo, kde vlastně přesně tam se točili Mekyho legendární alba, nebo Denný chalan, Chlapec ulice. Já jsem tam seděla dole v baru a čekala jsem, až vyleze Meky ze studia. Takže znovu se tam vrátíme 6. septembra, ale budeme to mít i v Praze, v Obecním domě, v krásném prostředí.
1: To je, myslím, až v oktobri někdy.
0: V oktobri, to je těsně před Mekyho narozeninama 20. oktobra. Takže takovýhle věci se dějou a tyhle Symphonic Night míváme tam hosty, ať už jsou to instrumentální hosti, jako violončelistka Terezie Kovalová, tak i zpěváci. Tentokrát se to bude speciální, bude se i zpívat. Tady mám s sebou kamarádku Martu, která zpívala s Mekym Co bolí, to přebolí, tak tentokrát ho zaspívá spolu s Davidem Krausem, se zpěvákem, který bude zpívat i Fairplay, nebo se Soňou Godárskou, operní pěvkyní. Ale přijede i Rob Kess z Abbey Road, který si zaspívá nějaký Beatlesy v symfonickém podání, takže bude to zase trošku jiný. Jsou tam videa, který dělal náš David, náš syn, z našich home videí. Bude to takový, jako zase se těším, zase to bude trochu jiný. A těší mě, že tenhle projekt, který byl Mekyho projekt, který, to si vlastně on vymyslel, že to žije dál a že jsem to mohla zrealizovat.
1: Adrián Kokoš, toho jsme spomenuli.
0: Samozřejmě,
1: ten bude
0: dirigovať,
1: toho treba spomenúť určite.
0: Bez toho by to nešlo.
1: Ale musí byť príjemné aj to, že idú asi radi umelci do takéhoto projektu, že spievajú Mekyho veci, maximálne teda teraz ste povedali, že Beatlesákov ešte.
0: Přesne tak.
1: Takže všetci idú, neodmieta sa spolupráca.
0: Je to tak, ako moc si toho vážim a vidím to vždycky, že jak toho Mekyho měli lidi rádi, mě to potěší. A ono to není úplně lehký po Mekym zpívat ty písničky, ale každý si to uchopí po svým a hlavně s tím symfonickým orchestrem to dostane úplně jiný vyznění, takže myslím si, že každý, kdo se toho zúčastní, tak potom přijde za mnou a říká, jak byl dojatý, jak ho to potěšilo, že mohl zpívat Mekyho. Tak já se těším, že tentokrát to zase bude trochu jiný a zase dojemný.
1: A vy ste tiež asi dojatá, keď stojíte niekde vzadu v zákulisí a počujete to.
0: Mne to a hlavne vidím třeba, sú tam videa, ktoré sú třeba z naší svadby. Sú tam videa z našich prostě domácích nejakých, kde sme byli na dovolený a tak, a David to dal tak dohromady a k tým jednotlivým písničkám to nakombinoval, takže pak človek, když tam stojí a vidí to, tak ho to dojme. Ale nejenom mne, samozrejme i ty diváky, fanoušky a tak dále, tak se těšíme a tady s Martičkou už plánujeme, jak si na Šimáku dáme.
1: Často ľudia spomínajú to, že akoby cítili, že niekto, kto už na tomto svete nie je, tak v niektorých chvíľach ako keby blízko bol, že či v takýchto situáciách, keď sa deje takýto koncert, či máte pocit, že by taká duchárska otázka je toto, ale že by mohol to niekde sledovať.
0: My sa s Martou vždycky smieme, že sa nám Meky nahoře smieje, že my dole makáme a on proste to jenom sleduje. Takže ja věřím tomu, že on má radosť, že jeho songy a na tom si vždycky zakládal a říkal mi takovou větu, že keď ja tu nebudem, budú to moje piesne. A myslím si, že on to niekde musí vedieť, že tie jeho písne tady
1: fungujú. Že sú to stále, že žije. Naozaj.
0: Je to tak.
1: Meky na veky, to je taká
0: je to tak.
1: Ozaj pekná
0: zase
1: veta.
0: Zase fanouškovská vieta.
1: Ešte máme pár sekúnd času. 7. septembra vyjde reedícia CDčka pre deti Song for Boys and Girls.
0: Je to
1: to
0: tak.
1: Je známe, že to sú piesne, ktoré Mekyho mama mu spievala, keď vyrastal, takže...
0: A on je potom natočil vlastně pro naše děti, protože naše děti chtěly, aby mě zpíval a on byl na to trošku lenivej, tak je rovnou nahrál. Ale to je nahrál jako fantasticky. Tam hraje kytaru Ivan Král, prostě legenda, která hrála s Patti Smith a tak dále. A tentokrát to vyjde i na vinilu. Pokřtí nám to Miro Jaroš, který je mimochodem taky fanoušek Mekyho. Tak se na to hrozně těším, že 7. pokřtíme Songs for Boys and Girls s Miro Jarošem, tak je
1: a to bude
0: zase
1: v Prahe, něco. Či v Bratislave?
0: V Bratislavě to bude 7. a v Praze to bude, myslím, že 16. septembra zase v Luxoru, takže
1: je to spravodlivo podělené.
0: Spravedlivě to vždycky muselo být, tak česko-slovensky nebo slovensko-česky.
1: Katka Žbírková je s námi v Nočnej pyramide Rádia Slovensko, no bude s námi samozrejme aj po správach o 23. hodine. prichádzajú vaše otázky. Budeme sa venovať.

0: No ale koľko vás počúva, milí naši poslucháči, tento rozhovor? Rozpísali ste sa krásne, vrece sa otrhlo aj s otázkami, aj s krásnymi pozdravmi pre našu dnešnú hostku Katku Žbírkovú. No predovšetkým sa rozprávame samozrejme o jej manželovi Mekim Žbírkovi. Píše Jozef, že či bol Meky športový fanúšik. Ja viem, že on pozeral futbal.
1: Jako u nás, když šla televize, tak byla jenom zelená. My jsme měli všechny paraboly, aby Premier League, Bundesliga, Česká liga, Slovenská, všechno sledoval. Fotbalový fanoušek byl velký, samozřejmě i sledoval i hokej a tak dále, ale fotbal byl jeho jako top. A dokonce fotbal i hrál. Hrál i za takovej fotbalový klub Amfora, kde hráli umělci, herci, ale i bývalí sportovci, kteří už byli v důchodu a tak. Takže a dokonce dal několik gólů. Myslím, že měl nejlepší produktivitu v rámci Amfory.
0: Takže on byl útočník.
1: Byl útočník.
0: A vždycky komu držal z těch? Myslím si, že někomu z britských klubů.
1: Takhle, on mi říkal, že vždycky, že jako z dětství měl Slovan Bratislava, takže byl slovanista.
0: Jak správný Bratislavčan.
1: Přesně tak. V Londýně to byl Arsenal, protože z té oblasti pocházela jeho maminka, byl tam prostě jeho strejda, Uncle Dave, takže Arsenal. Potom, když Petr Čech hrál za Chelsea, tak občas fandil i Chelsea a pak přišel Petr Čech do Arsenalu, takže to měl jednodušší. A v Čechách fandil vlastně každému dobrému fotbalu. Říkal mi, že on fandí v Spartě i Slávy, což samozřejmě Spartěni a Slávisti nechápali. Ale on říkal, že už to není tak srdečně jak ten Slovan, takže už může si vybírat, že kdo hraje dobře zrovna.
0: Píše aj Eva a pýta se, že čistě cestovali se svojím manželem po zahraničí. No, známe sú vaše cesty do Londýna. Ja som sa kdesi dočítala, že aj do Grécka. A ste chodili po iných mestách?
1: Samozrejme, Meky měl rád i Paříž. Spoustakrát sme si tam dělali takový prodloužený víkendy. Byli sme spolu na Kostarice, byli sme v Mexiku. Měl rád New York, byli sme několikrát v Americe, kde i hrál pro krajany a tak. Takže něco sme si procestovali, i když Meky moc na ty dlouhý cestování neměl, protože si za svůj život toho cestování užil, takže byl rád i doma. Ale jako párkrát by představil některé města, které jsem neznala, a Řecko bylo naše oblíbená destinace, co se týče nějakého moře a tak.
0: A bylo v Grécku nějaké speciální město, alebo to jste střídali? Lebo v Grécku
1: různě
0: je
1: jsme to střídali
0: měst.
1: Právě, že Meky hrál v Amfoře spolu a spřátel se s Vaškem Panacisem, který se teda nemenoval Vašek, ale Vasilis Panacis, a který vlastní Greece Tours v Praze, cestovní kancelář, která se zaobírá prostě cestama do Řecka, a spolu hráli fotbal, no a tak po každý nám Vašek našel nějakou destinaci zajímavou v Řecku, takže jsme toho hodně procestovali.
0: Ďalšiu otázku nám poslal Peter zo Žiliny a ďakuje, ako udržiavate Mekyho odkaz medzi nami, a chce sa opýtať, že či si myslíte, že by bol Meky šťastný, keď teraz vidí Mariku Gombitovú, že opäť koncertuje, že má nové skladby, lebo že on bol pri jej návrate po dlhých rokoch, ale takéhoto plnohodnotného návratu sa už žiaľ nedožil. A je pravda, že teda oni spolu naozaj veľa v tom umeleckom a zrejme aj osobnom živote prežili.
1: Já myslím, že jednak by byl šťastný, ale dožil se, protože vlastně na Mariky narozeninový koncert, kde byl Meky hostem, tak to proběhlo. Takže jako myslím, že on přesně byl u toho návratu a zároveň viděl, že to prostě bude fungovat dál. Viděl, že Marika je v dobrým nastavení a že bude takhle pokračovat, takže myslím si, že by ho to nepřekvapilo, že teď je aktivní a akční. I ty dva nový songy, který dala ven, tak Meky už slyšel předtím, nějak se spolu o tom i radili a tak dále. A vždycky doufal v to, že Marika bude dál fungovat. Nakonec Marika to ukázala nesčetněkrát, že je silná osoba a osobnost, která prostě jenom potřebuje dobrý podmínky a vyjde to ven. Takže i já jsem hrozně ráda, že i já mám dobrý vztah s Marikou a s holkama, který organizují věci kolem ní. Strašně mě to těší, že mě adoptovali opět jako ty fanoušci a že ty vztahy, které měli s Mekym, přenesly se na mě, a doufám, že to budeme dál udržovat.
0: No, pýta sa Roman z Bratislavy, že či neviete niečo o tom, že by nahral niečo s britskou popovou kapelou Human League, pretože v jednej z tých pesničiek ako keby počul jeho vokál, Mekyho vokál.
1: Viem, že jako ten fanoušek je absolutně v obraze a má ucho, protože spousta lidí to Mekymu psalo, ale nenahrál to s nima, ale nějakým způsobem zřejmě nějaký Angličan měl podobný prostě tembr. A zaznělo to tam, ale mimochodem Meky byl fanoušek kapely Human League, takže sedí to.
0: A Milka, posluchačka náša, se pýta, či jste se doma rozprávali po česky, po slovensky, alebo každý po svojom?
1: My jsme to měli strašně zajímavý, já jsem nechtěla, Meky občas se snažil jako na mě česky a já jsem si trvala na tom, že musí zůstat u slovenštiny, protože tak jsem ho poznala a mě ta slovenština přišla děsně sexy a nějakým způsobem jsem si ho nedovedla představit, že na mě bude mluvit česky. Takže on zůstal u svý slovenštiny, nakonec mi říkal,
0: bratislavčiny dokonce by
1: som to... Přesně to chci říct, že bratislavský slang prej nepřebiješ ničím. Takže ani ten pražský můj ho nepřebil, ale když byly naše děti malí a chodili do školy, tak oni začali nachytávat ty slovenský slovíčka a začalo to být pro ně problém ve škole, protože začali to mixovat. A začalo to znít, jako některý politici český začínají takhle znít a zněli kdysi, že to nebylo ani česky, ani slovensky pořádně. Tak Meky na děti mluvil česky, aby je neplet, a na mě slovensky, takže když někdo pozoroval naší rodinu, tak z toho byl hodně zmatený, protože na mě to bylo slovensky a na děti česky.
0: Já mám jedného přítele, který má češku manželku, alebo teda její rodičia jsou Česi. Dieťatko od malička hovorilo aj po slovensky a po česky a malo vek, keď im prekladalo tie slovíčka. Ani sa nemuseli pýtať, vždy to dal aj s prekladom.

0: poďme sa porozprávať aj o Davidovi, teda o synovi Katky Žbírkovej a Mekyho Žbírku, ktorého teda dnes naozaj spomíname, sklonieme z každej strany.
1: Zvoní fuchuje v Praze momentálne.
0: No tak David, áno, je v Prahe, lebo žije on v Londýne.
1: No, přiletěl na 3 dny, aby pomohl naší Lindě, když jsem já tady v Bratislavě, aby jí trošku pomohl a zároveň nějaký pracovní povinnosti, ale jinak žije v Londýně v našem bytě, který máme ve čtvrti Muswell Hill, odkud pocházela Mekyho maminka a kde jsme si koupili byt prostě už asi před 15-20 lety, tak tam žije David, má, produkuje, má 2 kapely, v jedný hraje, v druhý zpívá a samozřejmě vystudoval filmový studia v Londýně, takže občas dělá i něco do filmu, pomáhá mi. Cokoliv mu naštěstí zadám, tak mi splní, takže třeba právě videa do Symphonic Night koncertu mi všechny udělal, nebo některý klipy Meky mu točil. Tak jsem ráda, že se mu daří, ale Londýn mu učaroval, prostě to je taková meka muzikantů, takže si to tam užívá.
0: Tak je to aj vlastne mesto, v ktorom má on pôvod, aj keď teda nie je úplne
1: napriamo. Je to čtvrtinovej Angličan.
0: Je tak, a angličtina od malička sa učil po anglicky? Odovzdal mu otec jazyk?
1: Myslím, že s náma vůbec ani s Mekym nemluvil anglicky. Já myslím, že tam šlo cesta nejmenšího odporu. Věděl, že my mluvíme česky nebo slovensky, takže jsme to s angličtinou my neměli tak přísně, že bychom na ně mluvili anglicky. Chodili do takové anglické školy, i David i Linda do nějaké jazykovky. No a potom v 5. třídě se rozhodl, že půjde na anglickou školu, protože tam chodil jeho kamarád, s kterým založil v 5. třídě kapelu Oli Thor, který byl taky na půl Angličan, no a začal chodit do Prague British School, kde vlastně chodil od 5. třídy až do maturity, no a potom po maturitě šel v Londýně na vysokou školu, takže od té 5. třídy už vlastně jeho život se odvíjel v angličtině a myslím, že je, jako má takovej spíš americký přízvuk, protože na anglické škole ho učili Kanaděni a Američani, takže v Londýně si všichni myslí, že je Američan.
0: Ale Meky ho naučila mamička po anglicky,
1: tak
0: však ona s ním
1: Meky se s maminkou bavil jenom anglicky, to prostě bylo jasný, tak to mateřština.
0: Takže je bilingválně bol vychovaný takzvaně. Ako
1: určitě.
0: Sa, no však vidějí vaše děti, akurát, že ty mali češtinu a slovenčinu. A ako hudbu tvorí váš syn, aká je, tak pre vás, zkuste to tak, samozřejmě, že iba
1: náš
0: tak z vašej strany.
1: Náš David je víc alternativec, je z takového toho alternativního rohu, vždycky to měl rád, dělá takové jako v podstatě, oni tomu říkají shoegaze, jo? Já to jinak nedokážu vyjádřit. Má rád třeba Nirvánu, ale i Cure produkuje, ale dokáže se vcítit a třeba produkoval poslední Mekyho album Posledné věci, který vyšel až po Mekyho odchodu.
0: To je známá
1: a
0: věc.
1: A dokázal se vlastně napasovat do toho Mekyho stylu a přizpůsobit se tomu. Dal tomu moderní touch, ale toho Mekyho tam nechal. Nebo třeba pro Michala Hrůzu, českého zpěváka, vyprodukoval skladbu, nebo pro kapelu Dukla Vinohrady, to je taková česká alternativní kapela. Takže oslovují ho i český prostě kapely, zpěváci, produkuje i pro Angličany samozřejmě, ale vím, že jakoby v tom stylu on je trošku variabilní, ale jeho kapela je fakt čistě alternativní. Jmenuje se Sunbrella, má koncerty, které jsou vyprodaný v Londýně, 300-400 lidí, což je poměrně úspěch v Londýně, kde
0: je to není lehké se v Londýně
1: konkurence.
0: Presadit.
1: Já jsem na několika byla, prodávala jsem tam merch.
0: To znamená darčekové předměty, to se mi velmi páčí. A že se všichni chtěli na vás pozrieť.
1: No právě, že David zahlásil spory a tak tentokrát moje maminka prodává merch, tak všichni šli, koupili si samozřejmě. Já jsem řekla, tak si kupte všechno, vinily, tašky, všechno. Takže byla jsem úspěšná prodavačka.
0: Vy se nezleknete žádné práce.
1: Ne, vůbec.
0: A Linda se čemu venuje vaša dcera?
1: Naše Linda vystudovala pedagogickou střední pedagogickou školu a nějakou dobu byla i ve školce, taky v anglické školce pracovala, ale postupně jsem potřebovala zapojit jí do mojí firmy Miro Agency, která nejenom, že produkuje koncerty, manažuju Leny a tak dále, ale mám i jiný produkční prostě práce a potřebuji její pomoc, takže teďka pracuje u mě ve firmě, ale zároveň ona má tak hrozně ráda ty děti, že si vždycky odskočí a chodí do takové školky, jako asistentka, dělá s nima hodiny angličtiny a tak dále s těma dětma, protože říkáme, děti jsou moje láska, má k nimi vztah. Ne po mně teda, ale protože moje maminka byla profesorka na střední škole, tak možná máme. Nějaký geny tam jsou.
0: Ano, ona učila čo, vaša maminka?
1: Moje maminka učila tělocvik a němčinu. Takže velice fit paní, která momentálně čeká na operaci kyčelního kloubu, tak aby se mohla hejbat opět.
0: A ocko byl čo?
1: Můj tatínek byl právník, velice přísný pán, jak o něm některý lidi říkali. A to byl velice takovej spravedlivý. Takže když se dozvěděli, že jejich dcera chodí, paní profesorka a pan právník se dozvěděli, že jejich dcera chodí s muzikantem, tak to bylo docela problém.
0: Ale zvykli si, ne?
1: Zvykli si.
0: Keďže s najlepším.
1: A nakonec ho milovali oba dva.

0: vráťme sa ešte ku knižke Roky a dni. Už sme síce hovorili o tej knihe, ale ja som si mala možnosť nedávno listovať. Ja som sa aj pri tých textoch zastavila. Niektoré sú natlačené, niektoré sú napísané aj rukou. Je to také veľmi ako originálne naozaj si v tej knihe listovať. Vy máte nejaký obľúbený text? Mekio?
1: Ja strašne sa mi líbí samozrejme text Catherine, se nedá zapomenout, protože Tommy Mackey poslal dopisem tenkrát. Nejdřív byl v angličtině ten text. Catherine, you do something to me, to začínalo. A asi za 4 dny mi to přišlo ve slovenštině. Tenkrát se psali dopisy ještě, to žádný SMSky, e-maily. Takže to je takový osobní text, který, ale oblíbený text byl od Joža Urbana, který Mackey zhudebnil, jmenuje se Lensňou, a zhudebnil ho a pustil mě ho na kazetě. Taky to bylo v Tatrách, v Opradu, a byli jsme v nějakém hotelu a on mi pustil text len s ňou, jenom s kytarou ho naspíval a já říkám, no tak to je prostě úžasný text. On mi říká, to je takový mladý básník, Jožo Urban. Tak
0: a jsou ty texty v knižce Roky a dny všetky? Je to?
1: Já myslím, že nevím, jestli jsou tam všechny, ale rozhodně jsou, je jich tam hodně napsaných tou rukou, jak jste říkala, a strašně se mi líbí i ten grafický koncept, který vymyslela grafička Maria Rojko, že prostě tam ty texty tak jakoby naházela, jako kdyby je ten Mackey měl položený mezi těma fotkama. Vypadá to úžasně. Upřímně nevím teď, jestli tam je přímo len s ňou, ale je jich tam spousta těch textů.
0: A jinak ty fotky, to je neuvěřitelné, lebo oni sú obrovské, lebo tým, že je tá kniha taká veľká,
1: tak
0: niektoré sú také aj na, tu, na tej dvojstránke.
1: No. Přesne tak.
0: A to úplne, to je plagát, no, vlastne, keby sa
1: je,
0: na to...
1: Úplne. Třeba nedávno som to ukazovala fotografovi Tonovi Stanovi, také je tam fotka Tona Stana, ale Rudo Prekop, oni sú z takový generace, říkalo sa tomu slovenská nová vlna fotografů v 80. letech, byl to Tono Stano, Rudo Prekop a Petr Župník. A Rudovi Prekopovi jsem ukazovala tu knihu, protože tam má taky fotky a on z toho byl úplně hotový právě kvůli těm formátům. Říkal, jak je to fantastický a že gratuluje grafičce, volal paní Belopotocký a gratuloval jí a tak. Opravdu je to neobvyklý, aby v takový kvalitě ty fotky byly.
0: No, obrovské fotografie. No a ten album, to je živý koncert?
1: Je tam k tomu přiložený vlastně vinyl, což samozřejmě by se Mackeymu strašně líbilo, protože byl sběratel vinylů.
0: Kolko jste jich mali doma?
1: Máme jich pořád strašně moc, všechny je má David a ještě je má i v Londýně a tak. Nedokážu to spočítat, ale zabírá to spousta místa. Je to trošku jako náročnější než CDčka.
0: No a teraz k tomu koncertnému, já jsem vás prerušila.
1: Ne, to byl koncert vlastně, jeden z posledních koncertů Mackeyho živých, který jsme nabrali, bylo to na festivalu Soundtrack Poděbrady, kde jsme mimochodem Symphonic Night koncert loni proběhnul a vzpomínali jsme tadyhle na ten koncert, který je zvětšený na tom vinylu. A myslím si, že tam je ukázka toho, že ten Mackey až do posledních chvil, a to bylo snad 2 měsíce před jeho odchodem, zpíval všechny písničky v originálních tóninách.
0: Nemusel si nic dávat nižšie.
1: Absolutně si nic nedal nic, je tam Atlantida, balada, Bělý květ, Mám rád, všechno tam je a je to live. A to jsme vydali právě speciálně tady pro tu knihu Roky a dny a speciálně je to tam na vinilu, ještě k tomu na vinilu, který je barevný, to už není jak bývaly černý vinily, je prostě modrej, mramorovej, takže to je další specialita té knihy, takže to vlastně není kniha, je to takovej balíček.
0: Je to taká fakt, že luxusná, velmi ojedinělá záležitost. Roky a dny, tak se volala i výstava, ne?
1: Tak se jmenovala výstava a vlastně tak se jmenoval i Mackeyho album Roky a dny, který vyšel hned potom.
0: To je známá věc, hej.
1: Ale Roky a dny byla výstava, která vlastně začala v Národním muzeu v Praze, kde jsem byla úplně ohromená tím, jaký mu dali prostor na Václav Slaváku v té budově na 300 metrech čtverečních, obrovská výstava, kterou jsme pak převezli tady na Bratislavský hrad, taky nádherně, nádherný prostory rytěrské sály. Pak to přišlo do Košic, do Východoslovenského muzea, což teda ta výstava se tím pádem stala neplánovaně putovní a skončila v Londýně na slovenské ambasádě, takže jsem ráda. A v rámci té výstavy vlastně vznikala i ta kniha, protože nám bylo líto všechny ty věci, které byly v té výstavě nedat dohromady. A
0: jak to nezvečnit asi.
1: Přesně tak. A vznikla z toho ta kniha.
0: A chodili lidé na tu výstavu? Mala to dobrou
1: náš? Vidělo jí mraky lidí, jako v Praze asi 50 tisíc, tady v Bratislavě asi 20.
2: Wow.
1: Samozřejmě v Londýně už to bylo trošku obtížnější na ambasádě, protože ty lidi se museli na tu ambasádu objednat a tak dále, ale měli jsme tam úžasnou vernisáž, kde právě fotbalista Petr Čech nám to uváděl. Bylo to fantastický. Lenny, zpěvačka, o který jsme mluvili, kterou manažuju, která zaspívala písničku Hello, tak tady ve vašem vysílání, tak nám tam zaspívala, takže jsem ráda, že ten Mackie tak jako ve všech těch městech, kde fungoval se a byl rozkročený, tak tam ta výstava byla a že to žije dál. When I say stop, she says go, and I get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone, we go.

0: Anita zo Šariša napísala do Nočnej pyramídy Rádia Slovensko. Píše, že je veľmi rada, že sme vás pozvali do Nočnej pyramídy, že počúva láskavý hlas nádherného rozprávania, že je to pre ňu radosť počúvať. Tak ďakujeme, Anita, ďakujeme. Pozdravujeme do Šariša. A má také ešte jednoduché otázky. Pýta sa, že či máte rada zákusky sladké všeobecne a že či rada varíte tak postupne sladké. To by som vás nehádala.
1: Ne, nejsem úplne na sladký, ale ujíždím na čokoláde. Takže čokoládu.
0: Tak čokoláda je ale zelenina, ako je známe.
1: Přesně tak, to je něco, co prostě to je závislácká věc.
0: A varíte rada?
1: Já vůbec nejsem, nevařím ráda. Já jsem vařila, když byly děti malí, tak jsem samozřejmě musela vařit, tak jsem vařila, ale nějakým způsobem mě to extra nebere, ale strašně to obdivuju, když někdo vaří. A miluju prostě i vařící programy. Hrozně ráda se na ně dívám, ale nevařím.
0: A Meky varil?
1: Meky taky ne. On naštěstí ani po mně nevyžadoval vaření a tím, že byl muzikant, tak byl člověk prostě restaurací. Jasne. Takže my jsme strašně moc chodili do restaurací. Měl rád, měl oblíbený, s kuchařema se znal a tak dále. Strašně si to užíval. Ale když něco uvařil, tak to byly buď nějaký vajíčka, Standing Up Eggs byly jeho oblíbení, samozřejmě.
0: Standing up eggs,
1: to měl to od maminky, to byly vajíčka na hněličko uvařený, který se odříze ten vršek toho vajíčka a do toho se namáčel i takový rybičky z chleba, takový proužky chleba do toho žloutka vlastně, tekutýho. Standing up eggs. A nebo egg and chips, to byly zase volský voka, z pravých brambor udělaný hranolky a namáčely se do toho volskýho voka. Tak to dělal často, anebo tatarák a to bylo jeho oblíbený jídlo a tak ho uměl dobře udělat.
0: No a že čo máte rada zo slovenských jedál, chce vidieť?
1: Miluju slovenský jídla, miluju strapačky se zelím, to je prostě božský úplně a vůbec prostě halušky, to je moje. Potom miluju kapustnici, mám kamarádku Slovenku, který to vyžaduju nejenom na Silvestra nebo večer, když prostě si člověk dá drink a pak si dá kapustnici. Já to vyžaduju každý dva týdny, protože musíme navařit kapustnici, takže to jsou takový slovenský jídla, který v Čechách jako úplně v restauraci nenajdu, ale naštěstí mám tuhle kamarádku Danicu a tam mi to uvaří.
0: Vy jste mimoriadně aktivní člověk, to jsem teda pochopila už keď jsem vás prvýkrát viděla, že vy máte taký velmi silný temperament. Nemáte toho někdy aj dost, alebo nemali jste aj v čase, lebo fakt jakože idete v jednom kole, vôbec neoddychujete, že stále akože
1: to
0: šlapete, ako sa povie, šliapete by to bolo po slovensky.
1: Ne, mám i svoje pyžamové dny, kdy jenom ležím v posteli a hraju na mobilu nějaký blbosti a jenom tak prostě surfuju po internetu, takzvaně prokrastinuju, takže určitě mám spousta kamarádů, chodím s nima na drink a tak, takže není to jenom tak, že pořád pracuju, ale samozřejmě se to zdá tím, že jsem aktivní i pracovně, že to je pořád, ale není to tak.
0: No a ještě keď hovoríme o vás, o vašej domácnosti, samozřejmě nechcem sa v tom príliš veľa vrtať, ale zaujalo ma, že vy máte aj psi, aj mačky.
1: Máme, no.
0: Koľko ich je, ktorých a ako sa znášajú, lebo to je známa vec, že pes a mačka to je veľká naháňačka.
1: Já jsem taky myslela, ale zistila jsem, že je to blbost, protože my jsme měli teda 3 psy, teď bohužel jeden v lednu nám odešel, máme 2 psy a 2 mačky, jedna mačka, jedna kočička, bengálka, kterou přitáhla naše Linda, ta prostě vlastně byla odmala se psema, takže ona se chová tak trochu jako pes a ten bengál je i jako pes. Ona přichází na zavolání, vůbec neskáče nahoře, leží na zemi jako psi, v jejich pelíškách jim leží a tak žere a pije z jejich misky a tak podobně. A pak máme jednu mačku, kterou zase moje Linda, která právě je ten donašeč těch zvířat, tak slíbila svýmu učiteli angličtiny, že mu ji pohlídá na půl roku a už jí máme 3 roky, protože učitel angličtiny se zapomněl v Mexiku. Takže máme ještě jednu, ta je Britka, ta kočka, tak ta jediná se s těma psama moc nesnese, protože prostě s nima nevyrostla, ale zvládáme to dobře a já prostě jsem z člověka, který byl jenom na psy orientovaný, zjistila, že i ty kočky mají něco do sebe a začala jsem mít k ním vztah a jsem ráda, vlastně je to takový obohacení.
0: A ako medzi sebou komunikuje? Ja mám kamarátku, ktorá má aj psa, aj mačku a to je taká neuveriteľná komunikácia. Ten pes samozrejme je pahltný, ale nedočiahol vlastne na dres, alebo teda na linku, kde mala ona položené tie pamlsky pre psa a tá mačka mu ich shadzovala. Normálne, ako oni si jo, to museli nejak si, povedať, že zhoďme ich.
1: Oni si vyhoví, napríklad, když kočka chce ísť zvenku domu a sú venku psy, tak ona nechá toho psa zaškrábať na ty dveře a čeká, až my to otevřeme. Takže oni si nejakým spôsobom komunikujú mezi sebou a myslím si, že je to dobrý príklad toho, jak mezi sebou by mohli vycházet i lidi.
0: A chodívate na prechádzky so svojimi psami?
1: Občas, jo, my teda máme zahradu, takže většinou oni si vystačí na zahradě, ale občas jako je vezmu nebo jedou s náma na chatu a tak. Naši psi jsou velice sociální a jsou rádi, když je vezmu na jakýkoliv výlet.

0: Zuzana nám napísala do nočnej pyramídy Rádia Slovensko. Píše, že krásna relácia, tak za to veľmi pekne ďakujeme za toto hodnotenie. A pýta sa veľmi zaujímavo, že ak by Meky nebol hudobníkom, čomu by sa venoval?
1: On mi vždycky říkal, že buď by byl fotbalista.
0: A útočník, to jsme počuli, že mal
1: tak,
0: dobré zásahy.
1: A nebo on měl strašně dobrý sloh, uměl dobře psát, uvažoval i nad tím být novinářem, takže možná něco z toho by dělal. Fotbalista by byl asi dobrý, ale nebyl by celý život, ale třeba novinář. A vím, že i dokonce přispíval do některých novin. A taky byl redaktorem v rádiu, zrovna i měl svůj program, třeba na Českém rozhlase Dvojce měl program Mám rád.
0: No tak a televizní relácie treba spomenout, že on teda naozaj, veď on tu slávné relácie, Doupě to bylo v české televizi, u nás byl Triangel, o tu bylo viac relácií, které Meky moderoval.
1: Rytmik,
0: ano, nie Triangel, Rytmik, a možno jsem se pomýlila. No, ale tak samozřejmě toho si ho velmi dobře pamätám.
1: Takže by byl asi moderátor, novinář nebo fotbalista.
0: Můžeme si vybrať. No vy jste vlastně celý život, kým Meky bol na tomto svete, fungovali ako si tak v pozadí jeho a dnes ste sa dostali do centra pozornosti. Je to taká pre vás prirodzená cesta alebo ste si na to museli zvykať?
1: Určite som si musela zvykať, ako ten první rok byl hodne těžký, ale ja som věděla, že to prostě za mě nikdo neudělá, že ty věci, které Meky měl nedodělaný a které jsme dodělali, jako byl album nebo tribute koncert a tak, že musí někdo prezentovat a můj syn zrovna není takovej předvádivej typ, i když funguje jako kapela a tak dále, ale prostě nebyl by to ten, který by chodil do nějakých programů, aby tam prezentoval Mekyho tvorbu, tak jsem věděla, že to někdo musí udělat a když tady nebyl ten Meky, tak samozřejmě jsem nastoupila já. Bylo to pro mě těžký. Já jsem se třeba nesnášela fotit a teď všechny ty magazíny a tak mě chtěli fotit. Já jsem si musela, měla jsem kamarádku nebo mám pořád Lucku Giborovou, která Mekyho make-upovala na nějaký, třeba jste zmínila to Doupě, Mekyho šbírky do programu televizních, tak já jsem si ji vzala, a aby mi udělala make-up a mě ten make-up dal nějakou sebedůvěru, abych vylezla před tu kameru a nechala se vyfotit, nebo byla v té televizi, byla jsem třeba v show Jana Krause a tak dále, a teď, abych vůbec získala tu důvěru v sebe, že to zvládnu, tak jsem si vzala tu vizážistku a říkám jí, namaluj mě nějak, ať jako aspoň něco je dobře na mě.
0: Mimikry.
1: Jo, přesně tak. A takže tak postupně to vzniklo a pak jsem si tak nějak zvykla, už po tom roce už to bylo takový, že už jsem neměla tu trému a nakonec ve mně asi kus toho byl, jak už jste na začátku

0: Vánoce jsou, Mekyho narozeniny, ale mám hroznou radost, že jsou jednak fanoušci, který se o ten Mekyho prostě hrobku starají, kde je nádherná grafika Míly Firstový, kterou jsme nechali vytesat. Která je vlastně, je to obal Alba, double Alba, který dostal taky Anděla a tak dále, takže vlastně je to něco, co si Meky vybral, viděl to a teď to má vlastně na tom svém pomníku a jsou fanoušci, kteří se o ten pomník starají, jsou lidi, kteří ho uklízejí, kteří mi posílají fotky a vždycky, když se tam někdo zastaví, tak pak vidím na Facebooku nebo na Instagramu, že to sdílí, že tam byl, že zapálil svíčku, mě to hrozně těší. A my jsme s Mekym chodili hned vedle takové nákupní centrum Flora, kam jsme chodili spolu na kafe a tam já si občas na kafe zajdu a vidím ten pomník vlastně z té kafetérie, kde jsme se dávali s Mekym, tak tímhle způsobem to vždycky vnímám.
1: To je pekné vnímanie, sedieť si pri kavičke a no. Byť s ním v takomto spojení.
0: Nehledě na to, že hned vedle něj leží můj táta a v hrobce, která byla naše rodina, takže to mám takhle double.
1: Mama, double. Ale ináč teda na ošalských cintorinoch, ja som sa nedávno ocitla, nie je to tak dávno, ešte ani nie 2 roky a to sa tam hemží osobnosťami. Ja som mala tak niekoľko sviečok v batohu a bola som pánovi Palachovi, Menšikovi, Voskovcovi, Verichovi, Ješkovi, Hrušinského som našla.
0: To vidíte, to ani já nevím, ale vím, že je to nádherný park a že to je vlastně...
1: Krásná prechádzka.
0: Že si tam člověk i může sednout a tak nějakým způsobem být duchovně s těma geniema, který tam jsou pochovaný.
1: No, zostáva nám ještě pár minut do konce relácie, tak si zopakujeme, že čo sa všetko chystá v súvislosti s Mekym pre jeho fanúšikov. Už knižku Roky a dní sme spomínali a máme tu tie koncerty na Šimák zámku v Pezinku.
0: 6. septembra, potom 20. oktobra je to v Praze v obecním domě, ale taky vychází, a to jste taky řekla, vlastně v reedici Songs for Boys and Girls. To jsou.
1: A ještě nějaká taká nějaká...
0: A potom ještě je taková specialitka, kterou vydává Opus a to je fakt zvláštní album. My jsme to nazvali Miroš Birka special. A tam jsou věci, které nikdy nevyšly na nějakých albech. A jsou tam prostě fakt zajímavý duety, zrovna i třeba s Marikou nebo s muzikálu s Moliary. Je tam dokonce i Každý den budu v Raj Vianoce s Marianem Kochanským, což na Mekyho albu nikdy nevyšlo. To bylo jenom prostě na Marianovým albu. Takže jsou tam takové drobnosti, které se sbíraly v Opusu, který některý jsem ani já neznala. Tak se těším. Je tam nádherná fotka pana Pohrybného Mekyho v takový kožený bundě, kterou si já pamatuju, že jsem si ji od Mekyho půjčovala. Takže to je další taková věc, která nějakým způsobem zase něco novýho přináší, takže těším se na to, no, na podzim to vypukne všechno.
1: Aj prekvapení a další budou, to se ještě neodtajně, asi keď jsou prekvapení.
0: Budou a příští rok, kdyby se Meky dožil 75-ky, tak budou ještě další překvapení, ale to musím ještě zase trošku zapracovat.
1: Zapracovat a potom to samozřejmě odtajniť, tak se na to těšíme. No a ještě mě zaujíma jedna věc. Vy jste se, nie je to tak dávno, nevím, koliko to může být rokov, 2, 3, 4, možno, nevím, čas rychlo letí a někdy nejsme schopni to vnímat, že koliko už...
0: Meky říkal, čas ten divý gaštanový kôň. To měl z nějakého básníka.
1: No vy jste se stali Slovenkou roka. Takže moja otázka je jasná.
0: Čestnou Slovenkou.
1: No, tak. A že či sa tak aj cítite byť trošku Slovenkou? Či také slovenské niečo z toho vášho manžela na vás sa prilepilo?
0: 100%. Ja sice slovensky se neodvážim hovořit jenom proto, že to nechci kazit. Ale ja čtu slovensky a strašne ráda a spousta knih mám radši v tých slovenských prekladech. Takže určite a zvlášť proste niektorí místa na Slovensku sú mi blízký. Strašne ráda sa tam vracím a slovenský fanoušci mě neustále překvapují, jezdí za mnou do Prahy a já vždycky, když jsem v Bratislavě, tak je to jako návrat domů, prostě nějak, je to další můj domov.
1: Katka Šbírková byla s námi, děkujem, že jste přišli.
0: Děkuju taky za pozvání. Ďakujem. Jsem se dojala na závěr.
1: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, že jste boli s námi. Boris Lozan bol pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Krásnu noc. Rádio Slovensko.

0: Ešte 2 mesiace a sú tu prázdniny a hlavná dovolenková sezóna. Máme pre vás jeden automobilový typ Škoda Múzeum v Mladej Boleslavi. Okrem veľkej historickej i modernej expozície automobilka sprístupňuje návštevníkom aj svoj bohatý depozitár. Koncepty, dizajnové štúdie a prototypy od konca 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Prehliadky sú možné so sprievodcom po predchádzajúcej rezervácii. Expozíciu nazvanú Spiaca krása navštívil aj redaktor Martin Karlík.
1: Do depozitáře nemohou návštěvníci sami. Z muzea je tam přes dvůr historické továrny, kolem restaurátorské dílny, dovede průvodce.
2: Vyráběli kola a potom motorky. No a pak vlastně v roce 1905 představili první auto Vojturetu a 1906 rozeběhli výrobu a potřebovali se rozšířit, tak postavili tuhle a ještě jednu halu. Mezi nimi bylo zastřešený nádvoří. Máme takhle depozitář, který mu říkáme Spící krása. A to je, nacházíme se v prostorách původní kovárny.
1: Restaurátor muzea Michal Velebný.
2: Tady vidíme na dobovém obrázku, jak to tady vypadalo dřív. Vodí tomu tady velký buchar, který byl poháněn transmisí. Kolem dokola bylo spousta menších kovadlin a tady vlastně vznikaly všechny ty výkovky. Tam ty tři sloupy, co vidíme, tak to nejsou sloupy, ale to jsou tři komíny, do kterých ústily kovářské výhně, kde vlastně železo ohřívali, než do něj začali bušit na bucharu a na kovadlinách.
1: Jde jen o zajímavou stavbu, ale hlavně o vystavená auta.
2: Jsou to auta, která jsou z let 1913 až 1939 a většina z nich je právě v tom nálezovém, nerestaurovaném stavu, čili Spící krása spí a čekají, až po nich někdy sáhneme a zrenovujeme a dáme jim původní vzhled, původní lesk.
3: A to se děje vedle v té dílně?
2: Tak, to se děje u nás v restaurátorské dílně. V podstatě dá se říct, že každý z těch automobilů, který je tady vystavený, a v této hale jich je 23, takže každý z nich má na sobě nějaký výkovek, který vznikl tady v té kovárně.
1: Když si všechny Laurinky a prvorepublikové Škodovky prohlédneme a chceme zamířit k východu, Michal Velebný nás nasměruje ke dveřím do další haly.
4: Tady to voní jinak a vypadá jinak.
2: My se nacházíme v expozici prototypů a designových studií. Tenhle ten prostor původně nebyl úplně krytý, bylo to vlastně částečně zastřešené prostranství mezi dvěma halami. No a postupně tu střechu protáhli, nakonec ještě část haly přistavili a v těch 30. letech tato hala jako největší sloužila k montáži, k výrobě nákladních automobilů.
1: Máme tu před sebou několik tematických celků.
2: Jedním z těch prvních celků jsou automobily, které byly vývojem designu pozdějšího modelu Škoda 1000 MB, čili bylo to takové to odhledání napřed té koncepce, jestli bude motor vpředu nebo vzadu a potom samotné hledání toho finálního tvaru.
1: K vidění je tu třeba i 120 s motorem vpředu nebo několik plážových bugin Škoda.
5: Toto je Rádio Slovensko.